mama, samo tu radu tu tu. A mám také chvíle, a vlna slz zatlačí pod prstou na nohách a do tváre a očí. A mám také chlapky,

0: Řekla jsi mi vrať se do hrobu. Proč bych se měl vrátit do hrobu, když mi teď přidali 300 důchodu? Nevím, co do tebe mohlo vět, vždyť jsem tě jenom pozval na oběd. A i když nerad bývám obhroublý, na rovinu ti říkám, ty se vrať na houby.
1: Žijeme spolu na světě, každý na

Zase jsi mi řekla, vrať se do hrobu, jen jsme se trochu napili a já ti chtěl ukázat svoje motýly. Člověk nabízí nevšední zážitky, ty místo vděku mě posíláš pod kytky, stáh jsem ohon a zlejzám do boudy, ale na tom trvám, ty se vrať na houby.

0: V opernom štúdiu Slovenského národného divadla pripravili v tejto sezóne novú premiéru. Výber padol na komickú operu slovenského skladateľa Milana Dubovského Traja kohúti. Autor ju napísal ešte v 80. rokoch minulého storočia práve pre SND, ale k uvedeniu diela napokon nedošlo. Po 40 rokoch sa teda dostáva definitívne na javisko. Dej, situovaný pôvodne do stredovekého Francúzska, predstavuje 5 postav, ktoré sa síce líšia sociálnym postavením, ale nie charakterom. Chcú byť bohatí, slávni, vplyvní a túžia po rozkoši. Príbeh otvára otázky viny a zodpovednosti, ktoré presahujú konkrétnu situáciu a nadobúdajú nadčasový rozmer. Premiéra je budúci týždeň, my vám však už dnes ponúkame rozhovory s inscenátormi, ktoré pripravila Jarmila Vitovičová.
1: Režisérom opery je Dominik Beneš. Čoho sa chytí režisér, keď inscenuje dielo, ktoré nikdy nevidel a nepočul?
2: To je veľmi zajímavé, pretože ja vlastne do toho pohlavie a poznávam to i vlastne během toho, jak to společně jako nastudovalo moje herci, protože oni samozřejmě musí být připraveni dopředu, musí to umět hudebně a podobně, ale vlastně my když stavíme ty situace, tak vlastně máme i více jako možností, jakým způsobem se kolikrát vydat a není vždycky jednoznačně jasné. Samozřejmě někdy ano, někdy si řekneme ano, tohle musí být takhle, tohle musí takhle jako vyznít a musí nám to říct jako divákům něco, ale jindy vlastně můžeme jako v tom příběhu dělat jako různých variant, jak jako dojít z toho, co chceme jako sdělit. A vlastně, když já to dílo jako neznám, samozřejmě přečtu si ten příběh, ale je velmi pro mě důležité. A v tom to bylo pro mě náročné. Já vím, že vždycky všichni režiséři a já mluvíme před každou premiéru, že to je náročná práce. Samozřejmě, že je. Ale tady u toho vlastně, když já si nejsem schopný pustit tu muziku, vlastně, kterou teďka s orchestrem slyšíme poprvé, a vlastně pracuji jenom vlastně že jsem si nahrával vlastně naši skvělou korepetitorku, tak vlastně pracuji jenom s tím klavírem, tak je pro mě velmi náročné vlastně vychytávat motivy, zvlášť když to je takto jako moderní opera, kde to není tak jako jednoduché. To byla taková vlastně otázka, sázka do, jako riskovali jsme nějakým způsobem. Pak když přišel orchestr, tak vlastně jsme i některé vlastně momenty v akci nebo v situaci trošku upravovali, protože vlastně ty akcenty byly trošku jiné, než jsem třeba čekal od toho klavíru. Tak to je velmi jako zajímavé.
1: Víte vy definovat nějakou esenci této opery?
2: Nadhled, opravdu nadhled, lebo uvědomit si, že se dívám sám na sebe. To je strašně důležité. Je tam spousta vlastně situací o manipulaci. Uvědomit si, že někdo s někým manipuluje, ale uvědomit si, že i někdy já jsem ten, co manipuluje a ani to nevím. A myslím to dobře, ale vlastně dostávám člověka do takových jako úzkých. Vlastně je to strašně zbytečné. Je taky důležité místo vlastně všech těch hádek někdy konečně zastavit a uvědomit si, že je důležitá domluva. To je jako velmi důležité.
1: Operu hudobně naštudoval a diriguje Lukáš Kunst. Milan Dubovský robil aj scénickou a filmovou hudbu. Dá sa tento rukopis odčítať aj v tejto opere?
3: Určite áno, pán Dubovský, síce to je jeho úplne prvá opera, ktorú napísal Traja kohúti, potom to prichádzalo k ďalším 4 operám dokopy, kde jeho kompozičný prístup samozrejme viac vyzral. V tejto prvej opere, tým, že on sa sám pohyboval na poli tej televíznej scény, tak je tam cítita aj filmová hudba, ale samozrejme on zabrdá aj do štýlu, ako je jazz rock v tejto opere. Je tam bohatá orchestrácia, on pôvodne vychádza zo stravinského neoklasicizmu, ich modulov a hrá sa s tými dizonantnými tónmi, takže je to naozaj bohaté a čo sa týka tej orchestrácie, aj keď je to komorný orchester, tak dokáže naozaj pojmúť celú jamu.
1: Uvidíme 5 solistov a čo uvidíme v jame? Koľkých, povedzme, hráčov, ako bude urobené orchestrište?
3: Orchestrište máme dané na polovicu, ako sme zvyknutí v našej veľkej sále, keď je tá plné orchestrište, tak teraz ideme na polovičné obsadenie a v orchestri máme celkom 27 hráčov.
1: Operné štúdio vedie Jolana Fogašová. Ako táto opera zapadá do vášho úvahy?

Zeptali se mě, věříš v Boha? Dvě ženský v blůzách, mučednic. Otázka jako ony strohá, přesto jsem na to neřekl nic. Menší z nich temným hlasem mluvit.

co jsem měl na to asi říct. Z nedělních mší jsem brával roha, schovával jsem se do ostřic ve vodě.

se vítr odvinic. Zaslech jsem slova dvě, tři z mnoha. O zlomkem jsem jim běžel vstříc, načený jako roční špic. Ha!

Jeden rok a nebo už jen den, na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitomcem nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse. Ať už horor nebo pohádku,

Zeptali se mě, věříš v Boha? Dvě ženský v blůzách, mučednic. Otázka jako ony strohá, přesto jsem na to neřekl nic. Menší z nich temným hlasem mluvit.

co jsem měl na to asi říct. Z nedělních mší jsem brával roha, schovával jsem se do ostřic ve vodě po

zvedl se vítr od vinic. Zaslech jsem slova dvě, tři z mnoha, o zlomkem se mi